0: Netko a napřed. Daniel Popela tu v Serbským rozhlasu. A to jsme dnes ráno hižo z Bettinu v úhodnoči voj popravom. Trebaš tři konc tydženia, so mou šitko dosvědčíš, že je tu v Užice konc tydženia šitko, so stavo, so svědčivo, jednalo Bettina. Retomas informáciu. Dženca zase vizo přes vusovanie rožliny, na čo smieme sa veselič.
1: Aj dobro, ranie cíle práve kultúra by podľa šport a ľute svedčenie poľadáme do Šmuchčícka, kde sa tam hučbný svedčen přiúzal, piatk sú šako dobili potom nažel deščadla odprajíč sobotu, pak by tam dere opetane, tež na Čornovu sú si ľudí uliečeli, ko budešin je tam zaspieval a malý ves zec sú 6, 105 a 70 jubilej sú osvedčili, teko auto tam na parku a nešu pola denora, to svetište videl nie.
0: Sú kopili sa, z nasa stajč dobili, aj to ešte lez ve Užice, k tomu dobrá serbská hudba, to je váš rajnší serbský rozvoz, dženca, s Bettinou a Jakubom, vosom menšinou, popečich je.

0: Vosibitewerska je běžte tež prezentacija vonjove wobory, hajkiž předsta historisku štyri kolesatu ručnu špricu z leta 1909. Wieso, wustu blibko, a potom tež studio Licia, Lucia běžte šlake překvapenki, vočine deremeče starašta je so Modžinski klub z Pančic Kukova, a sve tež domovinska skupina, a švita ľudži je tam dojšva se 200 posta, su so veselili přes rjane zabavne večer, tam Pančica Kukove. Při arealu komunikacijskeje arene. Bidl k našišče, dženca pak reka zaso zal zvoža von. Štuž ma zbožo, môžete mu ostač. Home office-u, kajž spieba Markus Moa, romáže ze skupinu Eskisnevka alias Lozolce.
1: Unže ľudcem skončne, nádivo jivku.

0: A to sa prašam, komu da home officeu poveda, što se konc tydenia rjane odoživiu, napríklad tiež na našich serbských rajnišťach.
1: NDR Sachsen, serbský rozhlas. Sport.
0: S Janom Rehorjom.
2: Šesty bukečanský motocross po Šťernišču je sobotu nimale dobota padnú. Nedom jacori piloča nesú so napuč do rodec podali, abo motonské přivodžnia tým polu na připovešaku steje ostajili. Silne dešče sobotu otrania ač do popoudnia postarachu so menujúce vo kytro bočanú čaru. Nekoci z mužičí pak startovachu, tak napríklad Samuel Langa z Ralbic a Zdenek Král z Javory. Langa obsadží na svoje Yamaha 7. miestno a Král z motorský marky KTM 10. Riane duel nastave 4. biu mes konečanom Robinom Rehorjom a huskočanom Viktorom Belkotom. Rehor Kawasaki bu 6. a Belkot KTM 7. Pola seniorov stieše smečkečan Max Sperling KTM samo na 3. miestne na dobečarským podesče. Pieskečan Matias Kupka huskvarna bu v samsnym vúbeďovaniu 9. Koparske vúsledky Vyša Liga, Biskupice Rabenstein 0-3 a Wotzl Riza Novosulc Rotk 4-0. Sulšečan Leon Šota vyhýžo v druhej menšinie 1-0 docpiu. Koparske vúsledky okresná Vyša Liga po 15 menšinách 0-3 k počase 1-6 a na koncu 2-7, to je vúsledk R. Kulov Gros Naundorf z Vida Hostičelov. Rota za Warriorov při dezastre celý štaj Simon Kocor a Louis Kreutz. Našece Dobruša SJ Kruščice 1-2, Rota SJC Alvin Graf a Jan Boguš a Ralbice Bukece 1-4, Čestne Rota Aleksandr Wauda. Ve okresnej líze štafla 2 skončí sora Nebelčice Minakau včera popodňu 1-1. Přiladoval Bjarnat Delenk.
3: To by je dobrá z našej strany, to by špreč. Sme sa reprezentovali, sme silné celky uvedemili, ktoré sú loni ten postup snadne zapasli. A když bych mi naše šance lepe užili, vlastne od tých mladých rajárov, boh ja pravil, bo to zasúžené doby, či bolo, tak sme si s Dybkom spokojom a pri Rane Medre dobroch uvideli.
2: Rota Nebelčice William Pletner, Radvor Sepice 1-2, Rota Radvor Claudius Buša, Kinsborg Vúžnica SJ Kruščice 2. mústvo 5-1, Rota SJC Damian Matik, AFC Vúžica Športové tovarstvo Marina Vězda 0-1, Rota Pančice Franz Bulank. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice premiárnu vinovatostnú rúb Pširavo, a to doma v Nebelčicach z C5. Jedna rota za serbské rajne zjednočenstvo bychu samorota hosti a dvoje docpek Šeščan Bimak.

0: Batch Menchino. Dona pošeščiche. A tobe kitrok vodne. Včera nečdu večer čornem komcu na filmových nocach damniším kravatu imenje. Na pokazach včera menúci film Spaziergang nach Syrakus. Nový film s Charliem Hübnerom. A tie švita Serbo je se do čornem komca dojeva nekak ciauta tam sem na parku a nič tu naličil. Teda nic dla dživadelníka Charlia Hübnera, nie, nie.
1: Ajmo, co môj našeho přečela, abo svoj mu tak recu bu podpierač Klemenca Bobkul. Smo čara zonili na svýženu na svojim dom zónio Subraja a to sme si prajili spontáne, da si môj dojdemo.
2: Tento je Füchse z Neuem Morau, také série, a ten Damonfilm, mi sa zdá, a to je Schwarzes Gold in der Serie, a to je von tej Vizolada, a vidí auch to ins Neue.
3: Ten film, wat to was stöchen, jo čítal, jo příjemné, a to na zájmu je, a to niečo väčšie, si nemôžeš niečo lepšie predstaviť, kaj šiho do komca si dojeď.
4: Musíme na niekotre dživad, ma sme boli už, co zase ma vylečie, a za tým kino je taký, jo, da sme celý zadavne môžu si dojeď. A nekio se to tak dovečal, že Klemens Bobka v tom filmu má rolu najskýho soboraje a da smo povedali, že mu tu skladno žence mu užiť.
0: A je špacígang nach Syraku s serbským dživadinikom Klemensom Bobku a v uni hoši tiež na Bostroviu a nám přeradžiu, kotru rolu tam v filme převzal je.
5: Ja rájem dám jenom Cvonika při radnice NDR na Československu. A když tam tu vonu v osobu jenom kontroluje a tam potne za čo poriadku nie je. Hej, to je vizu, všetko rinne. Tu doma láč, vás tiež vás vizu, sú tu mi pokazal. Ja som to je nejaký rejný film. Ja som tu v Mnichove na premiére videl pri filmovom festivalu. A hej, ja som to je rejný film, kýž môžu sú tiež rúne tiež ju v dere pokazať. Ja som to fajn, že tako ľudí do kina šinu a si jen film vobladaj, a vizu sme tam tiež podľa a pan tiež ma aj svojba moje dživo raz vidí a to je na rejný vizu.
0: Aj praje dživadelník Klemens Bobka, Rianne Filmovičo, to bie čera čornom komcu, či to dá trošku kvodnejších temperatúrach na filmových nocach na dvore krabatového mna. Ciemenčine Donapo šeščiche, a to je Sounds of Slovenia, Jabuko.

0: Tak vo neklinči. Jabuko svojenské nitko je na pošeščich. Čas za naše poješče z Hornie v Užice. Kýši nám zimová Bettina Benderotová.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Bettina Benderotová.
2: Dobro ranie. Za nového vjesnanostu holdžia bučera Aleksandr Mann zjedu na 60,1% vosu uzvolené. On přísluša svobodným voleriam, aby do toho jižo zastupovacu vjesnanosta. Tamný kandidát, gmínský radičel Percy Hulfeld, by jako bestronský jednotlivc nastupil a 80,9% vosu dostal. Dotalny vjesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na Rumink. Volič zmenšiše hodžiju neđe 2000 svobodlerio. Na hučbne svedžin pod hesvom Serbski noci smedžahu ansamblu CSLA sobotu večer neđe 500 vopetuvario do Šmohčic vítač. Balet, kor a orkestr podachu so na slidy serbskich hučbnych tradíciu a žniachu mocný přiklesk. Piatkoniše predstajenie dobiachu vedradla vodprajič. Vúpadnené predstajenie so zrič septembra domie serbského ľudového ansambla Budyšinie nakvata. Nadrobnejšie informácie zžila so na internetnej strone SLA. Včera je ko Budyšin s tradicionálnym každoletným koncertom na Čornoboze ustúpil. 60 vopetuáriu je Pučná horu namakalo, programy slušešte spievaj za žunský kôr z vázovského spievnika. Se spievným obdživaniom Jurija Pilka spomínaše so tiež na jeho 100. posmiatniny. Koncert vodmie so na dňu Hornie v Užice a spievaky a spievario predstajíšu nimo toho nímske, slovakské, italské a francúzske spievy. Viace hač 100 výrivých je sobotu dvoru svedžen serbského evangelského tovarstva Rubelčicach opýtalo. Počúvanie je so vedradla odprajivo. Ekumenickú nutornosť se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Šapanom evangelsce a katolsce výrivy zromadne vo svedčišu. Potom přizamkne so zábony svedžen z drežďanské skupinu Potka. Na vesnú svedžen 6,570 let zíci sobotu na špitanke Statoku a Brožni je neže cista hostči přikvatalo. Popodnejší kultúrny program je dorostová skupina serbského folklórneho ansambla Vudvovu otovala zhromadne ze šuleriemi Pančičanskej vodnožky hučbnej šule. Juri Špitank je vo staviznách zíč přednošoval a k tomu historické fóta pokazal. Překvapenka svedenia by vústajenca na statoku. Vše poskytky tiež večerné koncert Horianu sú v obydleriu z tojšto okolných sú přiwabili. Nebelčanská založba za nučko kmanošť je si konstitúdňa z delegáciu francúzskych partnerov na Zonínia vumeniva. Tak podachu hosťom a tudyším podpíračelám dolad do plánu nebelčanskej založby. Kajž žili předseda Tomáš Čornák má domě založby na Lipově mez druhým vůjko kuchňa za předživanie bioproduktov na stač. Francúzce hosťo z miestačka blízko Cannes maja ižo 20 let na zoneniu ze spichovaniom strúho zaživenia přes miešťanské tovarstvo a odpovednú infrastruktúru. Tutom projekt sú serbským ratariam včera na zromadnej konferenci predstavili. To bych upovieštek iš namákače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca miniate svonca omročile ve vodmenie vo stanie sucho a to pši maximálne 21 stopňach.
0: Rajnče zeria hižo skadžeja, na drohách pak ište šitko spí, znamenča, što je také vopkát nastupa, môže se rec, vyskače, žiadne neuladám. Hačenia týšnic, jeli nešto uladače, písače nám ráde, kajše Bettina hižo prajba přes našu darmotnú app, tam namakače četovú funkciu. Hej, abo ráda ti zazvonče tu do budúckeho studia, môj sa s Bettinu přes skúšu školy informáciu veselí môj 4 po napo 6.
1: Serbský rozvoz.

sida menčino. Bo na pošestrichie, no a štúši dženca rána popuču, tun mi na tutun informáciu keďže buvač, so vo sebe v Radvorskej končine. So kietro tvári nic jenož Radvorju samým, nie od džencnišeho tež mi s kamene a Mirkovom na S106. Na dôžši 700 metrov sa tam asfalt ponoví, no tež staré kolie, kýž tam nedaleko droj beža sa to runia votohaja, bo vutohaja, môžeš tež rec, hadž do konc oktobra je droha dla tvarských dživo kompletne zaurená, plači to 610 euro, tak krajný zariad za drohotvartu budešine kýšie za Cevovicku zamovite. A za všetkých, když sa na miestne tam nevúznaja, vopieska vedže přes Lutopč a Radvor zase do kamene. Niešto viac hač mesac, co tam tvári, mes kamene a Mirkovom od džencnišeho hač do konc oktobra na to mili pomyslič, když ste dženca popúču. No a pokýbeš, to nám do džencnišeho dňa a do příchodných dňov takhle do zajímavých zariadov o ňu kýva, to vám nedom predstavujú tu srbským rozvozu 8 po napošeštiche.

0: Schütze chiniš mači teč.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Vulki džiu to běše, když rikaše zoso noa serbská app vůvije. Kostarjans vona rika. Vůvita za to, zo můžeš kajš na Instagramě v obrazy postovač a se tež od přečelu vobladač. Tola kak vůpada aktuálně vokovo serbských appů. Užívaja so sva hišče a sú snano hižo noe plánované? Što naša modžina myslí, kotra serbská app dobi sovi příchodže vůvič? Šitko to zoniče dženca večo pola nás.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
4: Nič sabič.
2: Čenca večo.

Teresa Lindnerec, Jesac, Menchino, Došešćiće, Nočiska a Serbia. To je chytro dobre přečestvo. Před jeden a po týdenem hakle je šest serbsce rečacem. Je so tam na Karlovej univerzite Praze rečný certifikát přepodal voni, su so ze stipendium Českého kněžostva na lečnej šuli v obdělili a nitko. Nitko su viacore zromane projekte mes Česky, Sakski a tež vizor se Serbami planovane a Serbia vo toho tež profituja. Vo sebi adventnem času maja tu ješto projekto planovane, džiž so vo sebi Česky adventne a hodoni navožki predstaja. Tak možno napríklad ve vobvuku darovych vikov cičeho adventa na postovom namiešče budušine kajštiš na vopetach serbskih sach, zajimce, české tradície a navožky zeznač, vúspytač, a ja hižo septembre môža so šulario serbského gymnázia veselič, môža tam minúce českú rieč a kultúru blíže zeznač, to zmeja česko klanko živadvúve kruch s hosťom na SGB. A projekty spichuja so přes kraj Saksku, so bychu mes so styky mes Sakske Serbami a s našimi českými přečelami poupšili. Na to smíme se veselič v příchodném času tu našej horní vůžice, našej domizne. Nedom, vosom do šeštích.

0: Czeszczodzin a cinače jedwi mieczine do biedl knasedom, a nie tylko chcemy się raz pytać, zromanie raz dopominać, co, a wujkie praśnie mam na was, z czyta nie swaczidło, jako serbskie zaczuwali, jako z czytam zajszły raz pobyli? Troszku spodziewne to szakie, albo nie swaczidło, leży wosrycz serbskie honie w Łużycy, direktnie podla katolickich kończyną, tola serbskim zjawnym żywieniu, raje wies, Lidma rolu. To pak by nie raz cyle inak. Poveda nam netko Mirčin Wenk.
1: Dženca zda so nesvačidło skiere nimske byč, tola vies ma bohate serbske stavizny. Trudla malinkova.
2: Na nesvačidło cyle jednore byše jena vúznamna serbska evangelska fara. Jo su vúznamni ľudio skutkovali, hiža přes te farostvo, jo byše vúlke vúčarstvo, jo byše bohači búria, a byše tež jena pomerne vúlka vasada, a sreč Serbio, to byše sobojena v tých centrálnych serbských evangelských vasadov.
1: Tohodla bych uznamne serbske osoby veľsi husto farario, kajž napríklad Juri Men. Vún biebše 200 posta letami jeden z prvných serbských basníkov. Dalša vážna osoba to časa by učo Juri Vanak.
2: Nic je než, dokud on doho tu byl, ale on je najskrytější na opravdu ta vůčarská, kubvanská osobina byl. Jo. A znamenče ze srbské stavěznou je nám znáte, že on se o všelaké staral, že obohu srbce, moženci, těž do dalšího vůkubania přišli a mestu těmi je těž například Jan Rade Srb Vela.
1: Nemejachu pak nesvačidle jenž farariu a vúčariu. Zelce pokadža tiž ľudový basnik Jan Heinza. Miestrujim je un, dženca jako korový spiev znatu basin, mačernú reč ľubuju napisal. Tola kak by jednore mynsky k basneniu přišo. Dr. Franz Schinn.
3: To je poprom hakle co stavo, když on potom v menie ve zvulkých žarach, tam ješi on jenom přečela a bobaj staj so hubičovaj v tom nekajke vesne podavky do rončkov staječ a ľudí štipač s tem. A to je tiež te markantne za Jana Heinzu, že je on také loštne a žartne vece písal.
1: Basnik před 100 letami zemrie. Tobie nesvačidło hišče kytro serbske poveda vjesnan Andri Wirt, kiš so ze staviznami se zabira.
4: To byše před 100 letami hišče nimalešo rysy serbse, also serbska ryč byše všetne tu svišeč. A vieso, čo je srudna vec, ale to je fakt, co je so v tých 100 letach tu išto zmieniva.
1: Tuta zmiena by so spešne odmiva. Andri Wirt o tem serbským ve svojim džičatstve sreč 20. listotka, jako by jeho nan Gerard Wirt farovil si.
4: Te starši na kojiže pa te čet a vôky a te serbske kemže bych všetci te jara dere vopotlani ve nesvačidle. A myša doma smo jeno serbsce rečili. Ale wokół dokole sa te truje dzieci, to nich to nebyže s kým ja buchmo serbsce rečič.
1: Dženca sú to skýre rečne pomniki, kotrež o serbským nesvačidle sveča. Trudla malinkova.
2: Ve cirkvi je namaka tojšta srbskih napisov, da so še z časa po druhej svetovej vojne, z časa srbskega superintendenta Gerharda Wirta, ali tiž na kirchovej pši cirkvi, ali tiž na porebništju, namakame tojšta srbskih napismov išče.
1: A tež trošku srbskega živenja ve vse išče je praj Andri Wirt.
4: Ali nis nekaj kaj organizovane, ali tak so mi, tukaj mi so mjesto poznajemo srbsce možemo, to my to teď rádi užíváme.
0: A je serbs rečeč, když serba zetkáš, nastajenie Andrija Wirtam však nejenož nesvačidle, ale šudžom ve serbách. Dobrá idea. To myli si sa naraz vúbidomič. Mirčin Wenk je so ze serbským nesvačidlom zabieral a nám rozpravial tu serbským rozvosu.
5: Vždy moc šva, se sobo smil kva.

0: Poj sobu, spiewa Jörg Weiselberg a pojď nitko z nami rade sobu naposedmich do naszej hony w Łužicy, do powieścio, do nowych informacji.
1: Serbski rozwóz. Powieścio. W studiu Bettina Wenderotowa.
2: Dobre ranie. Za nowego wiesnanostu hodzi ja buczera Aleksander Mann z 61,1% wosów wuzwoleny. Wun przysłusza swobodnym woleriam, aby do toho hižo zastupować wiesnanosta. Damny kandidat, gminski radziciel Percy Hulfeld, by jako bestronski jednotliwc nastupił, a wosoma 33,9% wosów dostał. Dotalny wiesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na umink. Volič smedžiše hodžiju nedže 2000 svobodlerijo. Na hučbne svedžen pod hesvom Serbski noci smedžahu ansambluce SLA sobotu večer nedže 500 vopetuvarijo do šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podahu so naslede serbskih hučbnih tradicijo a žnejahu mocny přiklesk. Piatku niše predstajenje dobiahu vedradla vodprajič, vupadnjene predstajenje so sreč septembra dome serbskeho ludova ansambla Budešinje nakvata. Včera je ko Budešin s tradicionalnim kuždoletnim koncertom na Čornoboze ustupil. 60 vopetovarju je puč na horu namakalo. Programi slušešti spivaj za žunski kor z vazovskeho spivnika. Ze spivnim vopčivanjem Jurija Pilka spomina še so tež na jeho stote posmjatnine. Koncert vodmje so na dnju Honije v Užicu, a spivaki a spivarjo predstajih unimo toho nimske, slovakske, italske a francuske spive. Niče 200 posta ljudi sčejovaše čera preprošenju domovinske skupine Pančice Kuko na svojbne popodnjo. Tute vodmje so na arealu komunikacijske arene Pančicah. Vosebite verškaj bište prezentacija vonjoveje vobore, kiš predstaj historijsku štyrikolesatu ručnu špricu z leta 1906 a vstup Lipko pod navodom Jadvigi Kolfostoveje. Studio Lucia překvapi zajemcu s VR naočimi, z dobom votery so arenie pšelatka vo vudžarskim tuarstve ve vse. Tošto staciju za džiči poskytky skulojči. Na vesno svedžen 605 a 70 let zjecu, sobotu na špitanke statoku a brožni je nedže cista hosči přikvatalo. Popodniši kulturni program je dorostu a skupina serbskeho folklorného ansambla Vudvo vuhotuava, zromadne ze šulerjemi pančičanskije votnožki hučbneje šule. Juri Špitank je vo staviznach zjec přednošoval a k tomu historiske fota pokazal. Překvapenka svedženja by vústajenca na statoku. Še poskytky tiž večerne koncertorianu sú obydleriu stušto v okolných sú přivabili. Nebečanská založba za nučko kmanos, že si konstudženja z delegáciu francúzskych partnerov na Zoninja vumeniva. Tak podachu hoščom na tudušim podpiračelam dolad do plánu nebečanské založby. Kajž zdjeli předseda Tomáš Čornák ma domje založby na Lipovi mestrujim vulkokuchnja za předživanje bioprodukto nastač. Francúzce hosčo z mestačka blízko Kan maja ižo 20 let na zonjenju ze spichovanjom strúho zeživenja přes mešanské tovarstvo a odpovednu infrastrukturu. Tutum projekt su serbským ratarjam včera na zromadnej konferenci predstajili. To bych upovešče, kiš namakače tiž na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca pšečane, svunco a mručele ve vodmenie vostane sucho a topši maksimálne 21 stopniach.
0: Na našich vúžiských drohách doždere beží, jenož nic, mes mirkovom a kamene na startne droze tam vo džensnišeho menujce tvária hač do konc oktobra v opiesku sú vupísali. Tuž vám dobrú a viestu jezbu a ráde s dječinám, když vúdadače vyskače, abo nekaké kopenia hač na autodroze, abo na nekaké vokrezne, abo tiež plný droze, to smužične bráde žilič po 4 po naposledmiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja vám sete spieva Michal Cíš, ja by tiež sete mil. Po takým plným konca týdženiu zase so vožat rapač ráno šulerio. starší, všichni sebe von. Z rade Serbský rozvoz vás tam převodža, beč, bona posledný je. Bettina a Jakub, strujmoj.

0: 8. Pona po sedmiche a dyž stejiš na parkovanišču při serbskej zakvojnej šuli Pančicach Kukove. A ladaš tam napravo, tam po skodže pravim kšidle tvarinja kova so muzej Čišinskeho. Tak rec od busového zastanišča jenož nikotre metry zdalene. Štož je runje tak myslene, zo bychu mohli šulario a tež vopetovario štěžky Čišinskeho do muzeja založiť. Nětko pak to hiště nemoža, muzej ježno nikotre leta zavrene, hižo před pět letami rekaše, šo so ponoví, přeriaduje, modernizuje. Dy da nětko vopchodže votivreja, jeso, Bettina Wenderotova naprašuava, z mawe nadziju, zo stano tola hiszcze lica, w lice 178 posmiertnych narodnin pasnika, co so to zmożni.
1: Wotorenie pak sodlije. Pozdaču wieczny kapitel Muzei Čišinskeho, bo hižo lice 2021 nastoczeny. Pomjernje spěšne je so tedy multimedialny rušk stvoril z modernym wuotowanjom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj burze so to netko vočiní, my jsme tam techniku instalovali a tak dále a netko můžeme to zase šo tam zestajeć. A krutko do wotorenja planovaného je tak rec ještě raz také lada, nie tam bylo zromadne a tam sú si oni naju, Jadwigu a mě, sobou přeprosili, dokud však bychom mohli krotko do toho tež tu štěžku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon jsme mohli tam zvěštivoj na haj, jo odvidět, co oni celé jednore té staré vitriny, ký jsou tam byli z 50. 60. let, zase se nastaje a tak a se s těmi starými originálními textami. To jo se nám je zdalo, že to nebo někde optimálně rozrysaně bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec Manželská, Jadwiga a Fabian po takým natom možné v obsahy riadovač, kročič, vupytač a zestaječ. Tak zoby na koncu informativna a zajímavá přelatka vo živinju Čišinského nastava.
2: To je vysok kus problematické, dokud jen muzej tam jen očakuje nešto, što se vůstaja. Od tridimensionálnych vědsků nie jara veľa vyše vo Čišinského. Tam máme te knihy a jené na oči a tak to je kus problematické, že máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden český džil dživa informáciu tak prezentovať, že je to tola zajímavé, ale že nie sú te cúštiny jenož plné texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekče, kýž převzá grafikár Štefan Hanuš. Vun je stajný v umienie s Kolfürstec Manželskými a si hejú vama, kak môli so v obsahy tak prezentovať, zo ve vôve přiladovaria vo stanu.
2: My so nádžiame zo romadže se Štefanom Hanušom sme vistu možnosť uvili napríklad z prezentáciu komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dieťom, ale ľuďom ľubí a až tu už vopročne vúbší zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť dosť so vopčítať.

0: Take my pride.
1: Yeah, Bedle Knauersom.
2: MDR Sachska, Serbski Rosbos. Sport.
3: Šesty bukečanski motocross po Šťernišću je sobotu nimale dobota padnou. Nedom jacori piloča nesu so napuč do Rodec podali, abo motorske přiwodźnja tym polu na připowěšaku steje wostajili. Silne dešče sobotu otranja ač do popołdnja postarachu so menujcy wo kytro bočanu čaru. Někoci z mužičí pak startovachu, tak například Samuel Langa z Ralbic a Zdenek Král z Jawory. Langa obsadzí na svoje Yamaha 7. místno a Král z motorský marky KTM 10. Riane duel nastav 4. biju mě s konečanom Robinom Reorjom a huskočanom Viktorom Belkotom. Reor Kawasaki bu 6. a Belkot KTM 7. Pola seniorov steješe smečkečan Max Sperling KTM samo na 3. místne na dobečerským podesče. Pieskečan Matias Kupka Husqvarna bu v samsnym vubeđovaniu 9. Koparske vusledki Vyša Liga, Biskupice Rabenstein 0-3 a Wotzl Riza Novosulc Rotk 4-0. Sulšečan Leon Šota vyhýže v 2. menšinie 1-0 docpiv. Koparske vusledki Vokrezna Vyša Liga po 15 menšinach 0-3 k počase 1-6 a na koncu 2-7, to je vusledk R. Kulov Gros Naundorf z Vida Hostičelov. Rota za Warjovo při dezastre celý štaj Simon Kocor a Luis Kreutz. Naše Cedobruša SJ Kruščice 1-2, Rota SJC Alvin Graf a Jan Boguš a Ralbice Bukece 1-4, Čestne Rota Aleksandr Wauda. V okresnej Lize štafla 2 skonči sora Nebelčice Minakau včera po podniu 1-1. Přiladoval Bjarnat Delenk.
4: To by dobrá, z našej strany to by špraviť. Sme sa da reprezentovali, sme silné celky uvedemili, ktoré sú loni ten postup snadne zapasli. A když bych mi naše šance lepe užili, vlastne vek od tých mladých rajarov, boh ja pravil, bo to zasúžené dobe, čo bolo, tak sme sa s Dybkom spokojom a pri vrnej medre dobrohu uvideli.
3: Rota Nebelčice William Pletner, Radvor Sepice 1-2, Rota Radvor Claudius Buscha, Kinsborg Vužnica SJ Kruščice 2. mústvo 5-1, Rota SJC Damian Matik, AFC Vužica Športové tovarstvo Marina Vězda 0-1, Rota Pančice Franz Bulank. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice premiérnu vinovatostnú rú Pširavo, a to doma v Nebelčicach z C5. Jedna rota za serbske rajne zjednočenstvo Bechu Samorota Hosči a dvoje do Cpik Šeščan Bimak.

0: Как далеже, но то можу вам рец на повосьми с нашими поесчами.
1: Сербский розвоз. Поесче. В студию Беттина Вендерутова.
2: Доброе раннее. Za noho vjesnanostu hođi ja bučera Aleksandar Mann z 61,1% vosu vuzvoljene. On přisvuša svobodnim voljerijam, aby do toho hižo zastupovat su vjesnanosta. Tamny kandidat, kmenski radžičel Percy Hulfeld, by jako bestronski jednotljivc nastupil a 38,9% vosu dostal. Dotalny vjesnanosta Gerald Mayer poda so oktobre na umink, volič smidžiše hođiju niđe 2000 svobodleriju. Na hučbni sveđin po tesvom Serbske noci smidžahu ansamblu CSLA sobotu večer niđe 500 opetuvarju do šmohčic vitač. Balet, kor a orkestr podahu so na slede serbskih hučbnih tradiciju a žnijahu mocny přiklesk. Pjatku niše predstajenje dobjahu vedra dla Vodprajič, vupadnjene predstajenje so sreč septembra domje Serbskeho ludova ansambla Budešinje nakvata. Na vesnu sveđen 6,570 let zejice sobotu na špitanke statoku a brožni je neđe cista hosči přikvatavo. Popodniši kulturni program je dorostova skupina serbskeho folklorneho ansambla Vudvo Vuotuava zromadne ze šulerjemi Pančičanskije vodnožki hučbnije šule. Juri Špitank je vo stavi znak zic přednošoval a k tomu historiske fota pokazal. Překvapenka svedženja bi vústajenca na statoku. Še poskytky, tež večerny koncert horianu, su obydleriu stojšto vokolnoch so přivabili. Nebelčanska založba za Nučko Kmanoš je se konstudženja z delegaciju francouzskih partnerů na Zoninja umeniva. Tak podachu hoščom a tudišim podpiračelam dolad do planu nebelčanske založby. Kajž izdjeli předseda Tomáš Čornak, má dome založby na Lipově mestrujem vulko kuchnja za předživanje bioproduktu nastač. Francouzce hosčo z městačka blízko Kan maja hižo 20 let na Zoninju ze spichovanjom strúho zeživinja přes měščanské tvorstvo a odpovednú infrastrukturu. Tuto projekt su serbským ratarjem včera na zromadnej konferenci predstavili. Včera je ko Budešin s tradicionálnym každoletným koncertom na Čornoboze vstupil. 60 opetovarjov je puč na horu namakalo, programy slušešte spievaj za žonský kôr z vázovského spievnika. Ze spievným vobdživaniom Jurija Pilka spomína 600 na jeho 100. posmiatniny. Koncert vodmi so na dňu Hornije v Užicu a spievaky a spievarjo predstavíšu nimo toho nemské, slovakské, italské a francúzske spievy. Viace hač 100 výrivých je sobotu dvoru vysvedžen serbského evangelského tvorstva Rubečica chvopetovo. Pučovanie je so vedra dla vodprajivo. Ekumenijskú nutornosť se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelsce a katolsce výrivy zromadne svedčišu. Potom přizamkne so zábavne svedžen z drežanské skupinu Potka. A to bych upovieště, když namakače tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rianu džin nam kiva, dženca svunco a mročele ve vodmenje v ostanje cvrđin sucho a topši maksimálne 21 stopňach.
0: Až to hodí so na Rianu džin. Riane vulade na našich drohách, tam všetko dere beží vyskače. Nám žene nepředleža, jeli papuču nešťa uladače. Zdielči nám to rade, što šiže na kuže pat na svoje cedlce máme, je zasa od džensnišieho dňa. Mie smirkovom a kamene na státne droze S106 čtvári a to hačo konc oktobra. Tu iš mi to tiež sobu na to myslič, na svojskú cedlku napísač. Hevak, ste deren formovaní? Tak môžeme vás čeť, svač do džensnišieho nového dňa, do pondele 24. augusta.
1: Serbský rozvoz.
0: Přeje dobrý start do džensnišieho dňa. Z Bettinu a Jakubom, 4 po napôsmiche. Dobré ranie.

Wasom? Menšino. Pana po osmiche. No, a to poladame do Pančic Skukova. Tam je niedže 200 posta ľudí ščiva včera přeprošenju domovinskej skupiny na svojbne popodňo. A tute vodme so na arealu komunikacijskej arene. Pančica, Kokove, a vosi byte verškaj byšte, vieso, prezentácia voňovej vobory, kýž predstaví historisku, štyri kolesatú ručnú šprcu z leta 1909 a ďalší veršk, highlight, bie vústup Lipko pod návodom Jadvigi Kaufhörstovej.

Lipkie. Dorostowa, hei, mo sprech. Kor Dorostowa, kor. Lipiano, Banschica Kukue pod návodom Jadwigi Kaufersdowej a Studio Lucia tam tež překvapí. Z VR návodčimi, jenže se říká to Virtual Reality, čiž so pozdatná realita, virtuálna realita poskyči a tam s dobom votorí so v aréne přelatka vo vúdžerským tovarstve veľse. No a to je to stáciu za džiči, tam hište tutom poskyt potom skulači, včera v Pančicach Kukove a vode činy dere meče, stará štajsa, tamniši možinský klub, rovne tak, kaž domovinská skupina. No a Lipky sú pilne zaspievali. S tým je 7 hodín a 40 a to je Harry Styles s serbským rozhlasom. A što má? Studio Lucia, Jensa, Rianne o plánované pieskecach. O tým vám nedom povedám, našich pokývach, tu serbským rozhlasom.

0: A netko spytajmy so raz dopomnič, sče njestva čidvo, jako serbske začuvali, jako sče tam zašve raz pobyli, trusku spodžne to šak je, abo njestva čidvo leži vosreč serbske honi v Užice, direktne podľa katolskich končinov, tola serbským zjavnym živeniu raje vies ledma rolu. To pak by niede junu cilo inak poveda nam Mirčin Venk.
1: Dženca zdá so nesvačidlo skýre nemské byč, tola vies má bohaté serbské stavizny. Trudla malinkova.
2: Na nesvačidlo celé jednore byše jedna vúznamná serbská evangelická fara. Jo sú vúznamní ľudia skutkovali, hýža přes to farostvo, jo byše vúľké vúčarstvo, jo byše bohači búria, a byše tiež jedna pomerne vúľká vásada, a sreč Serbio, to byše sobojena v tých centrálnych serbských evangelických vásadov.
1: Tohodla bych uznamne serbske osoby ve vse husto farario, kajž napríklad Juri Men. Vun by vše 200 posta letami jeden z prvných serbských básnikov. Dalša vážna osoba to časa by učil Juri Vanak.
2: Nic je než, dokáž on doha tu byl, ale on je najskritejšie na opravdu ta vúčarská, kubvanská osobina byl. Jo. A znamenča ze serbských staviznou je nám znáte, že on se o všelaké staral, že obohu serbské modženci tiež do dalšího vukubania přišli a mestu tými je tiež napríklad Jan Rade Serb Vela.
1: Nemejachu pak nesvačidle je než farariu a vúčariu. Zevce pokáža tiež ľudový básnik Jan Heinca. Miestrujím je on, dženca jako korové spiev znatú basen, mačanú reč ľubujú napísal. Tola kak by jednore mňnský k basneniu přišo. Dr. Franz Šin.
3: To je poprom hakle, co stalo, když on potom v menie ve zvulkých žarach, tam ješi on jenom přečela a obaj staj so hubičovaj v tom nekajke vesne podavky do rončkov staječ a ľudí štípač s tým. A to je tiež markantne za Jana Heinzu, že je on také ľuštne a žartne veci písal.
1: Basnik před 100 letami zemrie. Tobie nesvačidlo hišče kytro serbske poveda vjesnan Andri Wirt, kiš so ze staviznami se zabira.
4: To byše před 100 letami hišče nimalešo rysy serbse, also serbska ryč byše všetne tu svišeč. A vieso, čo je srúdna vec, ale to je fakt, co je so v tých 100 letach tu išto zmienivoj.
1: Tuta zmena by so spešne odmiva. Andri Wirt o tom serbským ve svojem dječatstve sreč 20. listotka, jako by jeho nan Gerard Wirt farovev se.
4: Te starší na kríže, pa tie čet a vôky a tie serbské kemže bych všetci tie jara tiere vopotlani, aby nesvačidle, a myša Tomas Mohr jeno serbsco rečili, ale vokol dokole sa tie truje dječi to nikto nebyže, s kým ja boh môj serbsco rečič.
1: Dženca sú to skýre rečne pomniky, kotrež o serbským nesvačidle sveča. Trudla malinková.
2: V cirkvi je namaka tojšta serbských napisov, kde sú šiel z časa po druhej svetovej vojne, z časa serbského superintendenta Gerharda Wirta, ale tiež na kirchovej pši cirkvi, alebo tiež na porebništu, namakame tojšta serbských napismov ešte.
1: A tiež trošku serbského živenia ve vse ešte je praj Andri Wirt.
4: Ale nic nie je kaj organizované, ale tak, že my takých my som ja sobou znajemo, serbsce môžeme, že my to tiež rade užívame.
0: Oj, serbsce rečeč, když Serba zetkáš, nastajenie Andrija Wirta však nie je nož nesvačítle, ale šúďom. Dobrá idea. Mirčin Venk je sa ze serbským nesvačítvom zabieral a to 7 hodín 1,5 stáv.

to je Klaudia Metašová, serbským rozvozu, no proznu vopuščenu voč, abo čom su vopetovario tři žonjanského jezera vuladali a policiju zazvonili. Što su zastavnice tam nadešli? To vam nedam povedam tu, serbským rozvozu, štyri menšine po osmiche.

0: Tajke dne.
1: Kaj ješ?
0: Na dženstniši punčeli, a my húšči šo. So vie, liče, haj, haj. Ale žaden ne je tajky riane, kaj ješ dženstniša punčela 24. augusta vosa menšino po vosmich je. A to sem hižo zaiš v punčelu o tom rozpravljal. So je so človek našich honio v užijských jezerach. Zatepju. Dženc sa vám zasa takú zrúdnu povešť. Tun kroč severu honie v Užice na Cí Žonianským jezeru je policia prosnučom vúdžeria nádešva potom, zo je jo manžeska pola policie so přizvýva a jeho hižo nedocpieva. Po takým prajba zo jeho hižo nedocpie. Policia je voč potom 4 a 70 letného nádešva a nuriaky sú nedaleko voče tyž mortvého nadišli. Po takým zase raz môžu rec, naše jezere, te nesú tak bezstrašné, kaj si tu nebo tam nemyslí. Vo sebe nic v liču, když sa tu ešte ľudí celé jednore tam do vody dája bez toho zoraz přemysla, keď kotre moce maja púha ňu, abo tyž nic, ale to vieza tu tým páče by nezbožo. Při Cí Žonianským jezeru. Što sú ďalšie žiedenky policie? Bettina je z Nosova. Ľudom svišíme rozprávu tu v Serbským rozhlasu 9 menšinu po 8.

0: skupina Coldplay. Orphans serbskim rozvosu. Vosom hodin 12.
1: Policija z G.
2: Sobotu su zastojnice ve Vojeruskim koncu nedom dve jizbe zakončivoj ve vazu kontrolovahu 40-letnoho šofera na drogi, na kanabis reagovaše test tam pozitivne, a sobotu večer potom zdjeli v obydlerka policiji, zo je tam jena žona ketro nevjesta ze svojej škodovku popuču, 42-letna meješe vjacač 2 promile alkohola intus. Nezbožo je so tiž, nie žane nezbožo, ale budešine je 19-letný šofér noce na nedželu z opačný modrý svicu policiu rau. Po informáciách zorilskej policajskej direkcie by svit k te počinky tam vopkeč buval a muštre je tam spýtal druhý šoféru celé jednore zastač a činč také, zo by policaj byl. Na to jeho potom pravi zastojnici kontrolovachu, v opačnú modru svicu z čázachu a policia tým zvisku na to skečbni, zo je privátne zasadženie takých osebitých signálov kvostajomne a zo môžeš přesto samo jezdnú dovolnosť zubiť. A od čerovšeho rania hač do večera sú s helikopterom, psami a viacorými jezdžidvami 27-letného v lesu pola Jitka pýtali, vôjke zdychnenčko tam, policia zdžili, zo sú psy potom muža lesu namakali, jemu so deredže, tak ríka ze stron policie.

Dere jena zemi vosom hodin. Jeden a dvacet či haja bo dženstnišeho. Me smirkovam a kamene na statni droze tvarja to šak sem viacere kručtu v usevanju. Naspom nju tam v obnovja na 700 metrach jezdnu polepšuja vodvodnenje a tež stare kolije v utvarja. Tvarske dživa traja hač do konca oktobra a plača nježe 600 tisac euro, štož zapvači kraj Sakska. Droa je tým času zaurena a vopieska je tež vupisana mies přes Lutopč a Radvo zasa do Kameny a naopak do Mjokova. Busové zastanišči při S106 Lutopču a Mjokove so v tutým času poslužovač nemožete. Provizorické zastanišči do vobiju smeru v Lutopču při S107 máte potom rutuje narunač. Tuž všetkým, kým som popúču, dobro jezbu a dženca tak, dobro jezbu na drohách je došť mierne. Dojedšte si dere a vešči džeškuli ešte popúču se serbským rozvosom.

0: Kaczki!
1: Pojdźcie, lube dzieci, chcę wam nieco pokazać. Smiecie przy jednej premiere podla być.
2: Nytka pak sem čipna, wujo Achimo.
3: Ja też. Nesme hišče ženje ve vaši brožni byli, Beno.
4: To je naša džovanja, Mira. A ve zajšvrtnjach je papa jo husto nytka byl.
2: Potek im vyš vočo dže.
4: Nie, tia. Nesme džach k njem nut. A rec mi papa tež ničo njechaše.
1: Nevedžach spočatnje haco mi cova vec z cova šlachči. A to dla njechach tež žane vopačne vočakovanja budžič.
3: To klinči kajštajki pravi mysteri, že voto, štoj so jole spode starije plany kova?
1: Haj, naže žaden červene přikro nimam, ale šo jedne. Dajče so překvapič. Voila!
2: To je toda, jeden blidový keko!
3: Cool!
4: I papa, si jen sam natvaril.
1: S pomocou interneta a dobrých pokyvů z NATO, když dys a dys kikere tváří.
3: Je šo rune a celé poradne. Nebych z cíla riec mua, hač je samočinené abo kupěné.
1: No haj, trošku něšto šak tyž můžu. Snáč nic přeco telko znovu a bulom. Viace zvůšik nemaj rukomaj.
2: Nie trzeba stegi skromny być, wujo Achimo. Tun kicker super wupada. A to najlepsze je, zo syjun w babach es jod kopaczku lakirował.
4: Możemy jun raz wuspytać, papa?
1: A, jasne, to dla szczytola juhu. Wyszcze moi preni testowario. Cu wiedzieć, hat co dere na nim raje, aber hat dürbio hiszcze na niczym filować. Tia Amira, stupte so tam priki, Beno, typu gemni. A jole, mam bul.
3: Ty chceš sobu rad, wujo Achimo?
1: Ej, no wieso? Što da si ty myslíš, so sem kika jenoš za vás tvariu? Pojče a pokažče mi raz, što môžeče. Raz, dvaj, tři, SJ, kikačky!

0: Naša Mická Milinka a s tým je Napo Dževečich.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobre ranie. Za nového vesnanostu hodži a bučera Aleksandr Mann z 1,61% vôsob vzvolený. On přísluša svobodným voleriam, aby do toho ižo zastupovať sa vesnanosta. Tamný kandidát, kminský rádžičel Percy Hulfeld, by ako bestronský jednotlivc nastúpil a 8,39% vôsob dostal. Do tajného vesnanosta Gerald Mayer poda sa oktobre na umink. Volič smidžeše hodžiju nedže 2000 svobodlerijo. Na hučbne svedžin po tesvom Serbske noce smidžahu ansambluce SLA sobotu večo nedže 500 vopetuvarju do šmohčic vítač. Balet, kor a orkestr podachu so na sledu serbskih hučbnych tradiciju a žnijahu mocny přiklesk. Piatkolniše predstajenje dobiahu vedradla vodprajič, vupadnjene predstajenje so sreč septembra Dome serbskeho ludova ansambla Budyšinje nakvata. Na vesnu svedžen 675 let zjece, sobotu na špitanket statoku a brožni je nedže 300 hostši přikvatavo. Popodniši kulturni program je dorostova skupina serbskeho folklorného ansambla Vudvo vuhotovala zromadne ze šuleremi pančičanskeje votnožki hučbneje šule. Juri Špitank je vo staviznach zjec přednošoval a k tomu historiske fulta pokazal. Překvapenka svedženja bi vustajenca na statoku. Še poskytki tež večerny koncertorianu su obydlerju z tojšto vokolnych su přivabili. Nebelčanska založba za Nučko Kmanoš je si konstudženja z delegaciju francuskih partnerov na Zoninja vumenjala. Tak podachu hoščom a tudušim podpiračelam dolad do planu nebelčanskije založby. Kajž zdjeli předseda Tomáš Šonak, má domě založby na Lipově mestrujem vůlko kuchňa za předživanie bioproduktu nastač. Francúzce hostčo z mestačka blízko Kan maja ižo 20 let na zoneniu ze spichovaniom strúho zeživenia přes mieščanské tuarstvo a v odpovednú infrastruktúru. Tutom projekt sú serbským ratariam včera na zromadnej konferenci predstajili. Nedže 200 posta ľudí zčiho vaše včera přeprošenju domovinskej skupiny Pančice Kuku na svojbne popudňo. Tute vodmě so na areálu komunikacijskeje arény v Pančicach. Vosebitý verška byšte i prezentácia vonjoveje vobory, kýž predstaji historisku 4 kolesatú ručnú špricu z leta 1909 a vústup Lipko pod návodom Jadvigi Kolfostoje. Studio Lucia překvapí zájemcu s VR návodčemi, z dobom votery so arénie přelatka vo vúdžarským tuarstve Vövse. Tojšto staciu za dječi poskytky skulejči. Viace hač 100 vierivých je sobotu dvorový svedžin serbského evangelského tuarstva Rubelčicach vopytavo. Pučovanie je so vedradla vodprajivo. Ekumenijsku nutornosť se superintendentom Kristofom Rumelom a dekánom Vitom Ščapanom evangelsce a katolsce vierivy zromadne vo svedčichu, potom přizamkne so zabony svedžin z drežďanskej skupinu Potka. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca svunčne, nekotre mruče let so tiež přidruža, ale ten je sú strašne, dokež vostane čenca sucho a to šopši maximálne 21 stopňach.
0: A ka grene so svunčko smie na nás, abo vulkotne. Vulkotne tež na drohách, tam všetko dere a vešte beží, brzka, čiže ono nemáme, jenož mes kamene a Mirkovom. Tam sa droha tvári, o tom sme vám však ráno hižo rozpravili. 4 po napoživečiche.
1: Serbský rozvoz.
0: Všetko dobrý start do džensnejšie punžele. Bettina a Jakub tu smoj.

0: Kodže pravim kšidle tvarinja, koha so muzej Čišinskeho. Tak rec od busového zastanišča jenož nekotre metre zdalene. Štož je rune tak myslene, so bychom moli šulerjo a tež vopetuvarjo z Češki Čišinskeho do muzeja zavožič. Nětko pak to hišče nemoža, muzej ježno nekotre leta zavrene, hižo před 5 letami, rekaše, šo so povnovi, přerjaduje, modernizuje. Dyda so nětko v obchodze otevrije, jesa Bettina Wenderotowa naprašovała z małej nadziju, zostana tola hišče lica v leče 170-tych posmiertnych narodnin basnika Jakuba Barta Čišinského.
1: Otevrjenje pak so dlije. Pozdaču věčny kapitel muzej Čišinského, bohižo leče 2021 nastočeny. Pomjernje spěšne je so tedy multimedialny rušk stvoril, z modernym wuhotowanjom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj boze so to netko vočiní, my jsme tam techniku instalovali a tak dále, a netko můžeme to zase, šo tam zestaječ. A krutko do votorenia planovaného je také cíště raz také ladanie tam bylo zromadne a tam sú si oni naju, Jadigu a mě, sobou přeprosili, dokud však bych mal můj krotko do toho týšťu štěžku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon jsme můj tam zvyštivoj na haj, jo, jo, odvíděť, co oni celé jednore té staré vitríny, ký jsou tam byli z 50. a 60. let, zase se nastaje a tak a se s těmi starými originálními textami. To jo se nám aj zdalo, že to nebo někde optimálně rozrysaně bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec manželská Jadwiga a Fabian po takým natom možné v obsahy riadovač, kročič, vupytač a zestaječ. Tak zoby na koncu informativna a zajímavá přelatka vo živinju Čišinského nastava.
2: To je vysok kus problematické, dokud je muzej tam jen očakuje něco, čo se vůstaje. Od cidimenzionálnych věcků nie je jara veľa vyše od Čišinsko. Tam máme te knihy a jené naučí a tak to je kus problematické, že máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden český džil dživa informáciu tak prezentovať, že je to tola zajímavé, ale že nie sú te cúštiny jenom špúne texta.
1: Čím vážnější je kreativní part projekče, když převzá grafikář Štefan Hanuš. Vůn je stejný vůměně s Kolfürstec manželskými a si hejováma, jak mohli se v obsahy tak prezentovat, co ve vůvě přiladovaria vostanu.
2: My se nadějáme, že hromadě se Štěpanem Hanušem jsme věstu možnost vůvili například s prezentací komiků. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dieťom, ale ľuďom ľubí a až tu už v obchode vúbši zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť došť sa vopčítať v forme textu.
1: Remesnici, tak Županka Kamenský, Župy Diana Vočerjová rieknu, sú ižo pilne podživali.
3: To je šo niekežno bylo přes vinkec firmu tvárené, a niekedy by sa to ešte s tými fóliami, ktoré sú napísané a ktoré ten všelakore vúzbehuje, barbojtne, a toto by sa še přilipiť.
1: Tak vostane optimistická, že sa muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšiušim stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak so môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovať.
0: Snano však potom klitu k 171. posmiertnym národninám Jakuba Barta Čišického. Što, so a kak muzeju Pančica Kukove hýba, o tým je Bettina Wenderotová s Fabianom Kolfürstom a županku Dianu Vočerjovej porečová. Kompletne dlhý dlhší přinoš k o tým sme čera našim nejdženýšim vusevaniu vusevali a tu namakače vieza na našej dámotnej app MDR Serbia, kajštež našej internetovej strony. A podač chceme sa netko zromadne na Štěžku Čišinského, nás převodža přitým Mirčin Veclich, 8 hodin 42 je.

0: Was liceš citas fotovas, kužnim dňom to lepejšo, budu pičkej múdrejšie.
1: A, to jo bylo stání. Ven má žinca svoj prétne šulský žijen ve základní šuli Lutky ve Žiloje. Viele vjasela při uknienju ľube stání a šöknem drugim novackam. Jo, šula za se statu jo ve Bramborski. To je naša prétna téma žinca za uši, či advážas čatysac žiši ve cewej Bramborski se zachopio nové vetresk živinja. Jano Hoverosche Bosu Josse Skoro Tüssatz Gishi Sachulwawo. Te Rosbujone Narske Noatski Ses Zerwinemi Mitsami Susase Duze Signal Sachofero Wössebni Rosglidni Veduze Beschnadrogach. Bramborski Kupwanski Minister Job Schirotne Schulzgelehrter Pominio Ako Wielgin Upominajuze. Dokulasch Dajo Wiele Ukniko A Wiele Obs Nieobsei Jonoch Mistno Placeptario Tomo Napscheschivo. Kak Ugleda Abschidol Nosaskim Gymnasium je, to zwischen mir net Sabschidu Ceo Musiku, ja net Telefonirojom se Sastupneo Direktorku Schule, alle Musikaliski sind in Torischiras Dopomneum na Sachatne Koins Tüschenja, na Balo Koperski Svejen weg Schichoje.

Žen sajšne žijen ten styri advážaste august, jo ukrajinský žijen nevedvísnosti. Snaž ugledajoš o tož hovemestče tu jadnu abo drugu tak pomienjonu vyšivanku. Vyšivanka,

To je po ukrajinskej vášni ušovane zgvo s tradicionelnymi mustrami. A ho mam za našich dolnoserskich ušovarku a ušovarju zajemnú pokazku. Fachowy obcerk Interkulturalität kennst se zabieraze z wiskami, miaze kulturami a ludami na Bramborskej Technickej Universische Hove Chorzebusu. Ten ma zgromadne projekt z towaristwom w Barlinju. Čižas Čaluži ma ninto možnosť wet 6. septembra wet ukrainskich mestarko w Uschewanju uknuš. Jich spezifiske techniki Mustre a Symbole an den Pschidoten Termin. Tschechego September, jo natakt ve Barlinju, a potom jo kuschte drugi Tüschen zmakanje za Uschewanje, a ve Dezembre joppen planovana Pop-up Ustajenza. Pschizjauschosse, sate Workshoppe nelepi pschess E-Mail na connecting-threads@b-tu.de. Dalschne Informatie namaka joscho teke na Webstronje wird BTU. Aho, přižo ještě kusk ukrajinské muziky Taras Petrinjenko zpívá.

0: Hajkaj še runi hižo zonili, sme se dženca ekspertu nastupajo v uvývanie Apple k nama do studia přeposuvaj.
1: A v unie přišo, pola na ju v studiu stej Kola Bajo, vítaj k nám Kola.
2: Tyž vítajče.
0: Dobrý večer Kola, hej a vítaj k nám tyž, vod sme za tých, kýž jeho neznaja. Kola je 18 let staré, studuje matematiku v Lipsku a je serbsku app Kostrian sobu v uvývu.
1: Ja kompanio je Cyril Maktupak, dženca bohužel nima kvíle a nemôže tu ještú pola na ju v studiu byť, přišom pak smieče sa na zajímavé vúsovanie vieselíč.
0: Tak je po takým ostenče pri rádiu, po príčornom titulu, že potom dále.

0: Pola naju, potekim pola Claudius, a me je dženca večo, kola bajona popiče.
1: Kolaj romače z Cyrilom Markom serbsku app Kostrans vuvio, kajšče runi hižo zolnili, je pak app Božel prič.
0: Tak je, kola, snano hižče raz rozkva, že što Kostrans bi, jeli se pravje dopomio to nešto kajš Instagram.
2: Hej, Kostrans to je na serbska socijalna sič, musimo vune usmeri za to, že mu serbske obsaj mamo, a smo kus podobne takajš Instagram natvarene, ali mu pa mamo tež napríklad i vice kajš eventy mám motej nutska, kýž nám všetko bola Instagram, nieké nedávajú, ale a tiešie po ďalšie funkcie sme motej zatvarili, ale by bolo som na Instagram tak rec natvarili.
1: Hej, potom im môže v obraze postať, si tiež v obľadač od přečelu. Kola, kak še poprom na ideu přišli sábsku app Vujič? Vuj dvaj som neskrie jara za techniku zajmujete?
2: Hej, ja, Cyril musel dere znajemo, a sme celi nekajko app, abo ognešto imo romadže Vujič, a bon smo kus šemusli, što boh imo také činč. A bon smo na to šiši na serbska socijalna sič, što boh poprom tak te najbolje kus, što boh imo činč. A bon smo nekak započeli, a bon smo te zdokončili tun app.
0: Aj, už sa za techniku zaujímavé, taj ja si sprone prejene nebych mu přece ječ app Vujič.
1: Klau Franco, všetko mičíme, nekajko hru, to přece dere beží poprom.

0: Mode se ab kola bajo, je dženca pola naju v studiu a namaj vojo ep kostrans pojera.
1: Vosa binste se njepšic pio ep vuvičce remark a kola bajo ste to čini voj.
0: Kola dyš teku ep vuviješ, šak čakaja na tebe te šelke zadževki. Mě zajmuje o sebe rič vo Apple a Android, šako dao ja tam rozdielne funkcie a tak dále. Kak to poda vás bieščo, to šelke zadževky potom tyš, hej, sú to potom tyš šelke zadževky šišli poda vás, alebo...
2: Nej, musíme našu app šes Expo vůvili a to je jen systém, když může jen tak rec jen kód písať a tu může se po té za Android a iOS umáže užívat, ale po některých věcech, když například po těch kartách, ale tak to jsme po nobili té za Android a Apple extra činč, ale samo na sebi je to ta většina může jo poprom sám snad.
0: A mě se prašeno, když jsou to po ten tu kartu, aber statt zu prallen, sah Apple a your Android Chineli, bist du da wille Jewa? Wille jetzt Jewa, hat du da da bist du? Also.
2: Nein, bei Apple ist man direkt Wujewa, die tun Kartu hat Apple, aber bei Android, das man bei Mülle, ja nur, da kriegt er ja nur serbsko Kartu, das sollte ja bei Wujewa, der Mist, der Butsche, serbske Pomenowane, da bist du die Schunkus Jewa, da schon Satzwaric.
0: Hi.
1: Habe ich täglich Jewa, so sah ich dir alle, wo wir sind, das war ein Butschu. Das ist das Zirlam App Kostrans Fuge, wer denn auch Witzko Sissnau?
2: Halt oder mal schon, Tag breit, ist mo Sapoche, ist mo Gusquidu schon Milli, gerade der App Uwe, aber nicht geschätzt du dich in der App Uwe, in die echt Jahre Welle naukne. Erst muss man die Welle Smilko Chineli attacke, also da braucht man nicht, wie so Welle hinak Chineli, also da hat er eine Küche, bei den Jahre deret, die sein als Bo.
0: Aj po takim šitem vele naukneš. Při tuto hobiju můžeme pak tež vo druhých témach riečeš, například vo penezach. Kola, co můžeš při takim uviču peneze zasúdiť, je nám vězo jasné, ale kak vele to je, to bych my k lepšemu zaradovaniu rade vedeli, šako sú uvivare vůlkých epo tež dosť čerez to žive.
2: Aj. Also ja môžu prajť, že som dosť dere živu, bo sme ich dokodu, a sme tie dosť dere spokojom, ale tu, ktorý to zajmuje, nieké tá vysokosť od tých cúch spíšovaných projektov od záložu môžem si to internetče vobľadať z kajke Zoomu sú oni spíšovaní.
1: A ešte to dokvanejšie, koho ešte dokvanejšie zajmuje, to sme inú pola dávaj, pola zálož bude to všetko stejí, nekak 7 do 8 tisíc eur, to som to praje čítal, ešte sa nevieš, za to ešte by dále zajmuje, tie za druhé serbské tvorstvo, tam sa inú so vúľadať, to sa vúdaní.

0: boller, når jeg vil studie, jeg er Jensa, kolder bare student af, hvor vi var app koster jans.
1: Hej, hun er navn Jensa. Selvake dollar det er svoje hobbyer, jako programmerer dog. Napsikot, kajki je aktuelne stav oko app koster jans, at sjødler, hvor ni nič hørt sen jæs og nič.
0: Vizor, jeg vant ikke stund, dun aber damne tip dog, kak app za iPhone, aber za Android handy produkujesh.
1: A je tež přeradžil hači, že na dalších appach tyftlo je.
0: Kola, ďakujeme sa, že si za najú tu džensak vile zau. A jeli zo trebame Klaudio sa ja pomôcť, tež naše app programirujeme, potom če vy sa zazvonimoj.
1: Aj tvoje číslo však onet máme. Božeme, kola.
0: Božeme,
1: ďakujem, že si tu v obchode jara reálne
2: úsledný. Božeme, Franco, božeme, Klaudio sa. Božeme. Veľa veselá činu.
1: Ďakujem.

0: Dženca poprnju sem z daljenom cobu vodžele zaožby za serbski ľud ve vovuku digitalizácie rozmujal.
1: Mies druhým je vun namaj je Daniel z coba povedal, što je do příhoda plánované.
2: My nemáme ničo, když máme jen konkrétny plán, za to doby netko núzny jako příhod nepřínč, ale my máme jen jara reálne příklad, když má jen vysté potenciál a tam sú tiež no spichovanské prostve došli a to, že o to našu prečítanskú funkciu polepšiť. Snáno samo hač do tajkej kvality, zo so dá ze tajkej prečítanskej funkcie a jacorými vosami médie, kýž so sú sa snáno jenže sa vo Nemce produkovali automatisce ze Sapšič.
0: Aj po takým kajštajký KI-tool, to by viezo jara zajmové bylo, šako môžeš to obchodže šitko ze Sapšič. Kajš vun em sam rekne.
1: A tohle chceme tiež vidieť, što hýšte poprachuje, kotra serbska app, to by sa snáno hýšte vúvič.
2: To je in jara češke prašenie. Poprovom buch my celý, zo my za každé digitálne postkyt, kýž existuje, kýž ľudia nekak vúživajú, zo my jenu serbsku variantu máme. To my viezo vokomikne nemáme, ale ja netko nebe tvrdžil, že je to vopročne za každý program, každý poskyt vopročne núzne trebne. A za bychme jenom pytnili, že my dovíme na jenom vystom polu dále, aby byli aktivní byč, když jsme to vyzajšvosti byli, to zvyšší, či jara Češko, když my to dovíme jenom sami činč, my se tam kusk na to spuštíme, že my to zoníme, že kajka je ta potreba, što ľudia trebaja, što oni paruja. My so tam tiež vítame svojské iniciatíve, kajž napríklad tým pospäť z tej app Kostrians, zaujme také brachy nakvátali.
0: Hej, po takým, když máte ideje za serbské appy, môžete je založbe zapodať, snáno so potom jedna z pielní.
1: A zo od každého digitálneho poskytka, respektíve od každej app, tie serbské vúdače dáva, to by viezo paradís byl. Ja som čipný, že nás v príchode ešte všetko očakuje.

0: Skupina Astronaut predstaví svoj titul Dvaj roda. Niedko pak slyšíte najprv raz Von Von skupiny Holaski, od nich šako slyšíte požičo hišče zajímavú nosku. Tu sú niedko Holaski z Von Von.
1: Zadkula. Šandamna. Ja vostudve.

0: Franco, tu tele to krupce sem zonju Norsku.
1: A na prajno kajku?
0: Sem so s holarskimi rozmovjal lepe prajne z Tadejom Donatom, Munjerek, za oni tučasne nove album šiotuja.
1: Hej, o tem sem tešil, že slyšel, a to sem se livestreame vobladal, ja so již jara veselu.
0: Hej, stanoš, če vy tež livestream videli, když neveš, što za tým všem cí vostenče při radiach.
1: Můj, chceme vyzotež vidět, što to by po příšanej hudbě zoniče viac.

0: Mila Klimanec je dženca dostała w osobite wopismo w Drezdżanach. Ona smie w odsrieči septembra cały miesiąc do Českeje a tam čistce wuknąć.
1: Hej, a za to je dostała stipendi Sakskeho kultusoho ministerstwa. Mój swój predy runie z niej ryczałaj. Mila, pojedaj na maj, na čo so tam najbolej weselíš.
2: Ja si myslím, na bude ja so vesel na tú kultúru tamte, a tam do šuli hýť, dokud je to nešto hinášo hač doma a len co tapeten veksel.
3: Hej, što máš tam do přírodu šitko? Što ešte byš do toho, tak činíš jen tady vyvezo tie co drávu, spakovač a tak, alebo máš ešte nejaké druhé přírody?
2: Popravnice do vopravdženeš môj vytce spakovač a pan Tulus.
3: Što bude potom ze šulu doma dostaneš doma ce nalavky, ty tam vyvezo tiež do šule chodíš, kde byš ten ešte nakvátač?
2: Ja ešte tak pravi nám, ja si myslím, že to celé nakvátač.
3: System líčiu a zo tebe úzvola, kak byš ju tam rozmúval v Drežanách? Ty si ženca bola v Drežanách, kak to tam bežalo?
2: Ja nesem si ničo, že ty dostan, dokud je to tie viace za šulero vyššej šule minené. A na to som ti jara překvapená bola. Musíme po posledné leto také neprašené mili. Musíme tam boli v Drežanách a tam sme romadže aktivite činili skupina. A pan susod nam vani te prašeli, viste prašena.
0: Vutrom na Jack Mila a viele uspecha v Česke a vezo nezapomnite doživenja.

0: Sobotu běše do podňa hišće dejsčík, ale připomnju je so vůvědrivo, to běše tež strybne v Kopšine sú so měnujce najsilnější
1: a najvůšiknější Serbia zetkali.
0: Na koncu klinčeše takhle.
1: Ale, što sú tam šos činili a za čo šitko myta si dachu, to zonieče po příšernej hudžbě.

0: Tež, když nebyvěra posledníků z týdženia najrýnče za aktivitu vonka, je so došť modosoch namakalo, když chcichu so vůbědžovač, a to na vůbědžovaniu Power Serbia.
1: Vůbědžovanie, kotrež by sobotu v Kopšině, bu od tamnejšie modžiny a serbského modžinského tovarstva PAU gromadže organizované. Helena je tam na miestne za nás byla a vie, kak sú so tam dračovali.
2: Dešta dla, pak sú štát vo hodinu přes 100 týždy byli. A modžina bu všetko boli napjata. Zalomi Zelnakec, jedna z vônych soboskutkujacich, je šo sobus přijotovala.
3: Po tejto organizáciu sme jara veľa činenú mili a sme te jara češko mili, dokud sme prvný raz ako modina to sami činenili, ale ja sme musel so mu všetko veselo přijít mamo a so sú došť tým tým podľa a so to einfach jen rejane popolnú hodve.
2: Celkom je 6 mužstvo sobši a na Kopšinianskom rodištu v ubydžovaše, a to v disciplínach kaj školeniu valčka, štaflom běhu s jejom, abo skakaniu s Big Backom. Voderime, če by so modžina vizu tež starava. Kužde mužstvo dosta dvě bleši vody a modostní mužachu si cautu z koubasku, pizzu abo pravu fyšekovu cautu kupič. Potom pak dobešu pokazat, što za muža.
4: Nein, du brauchst einmal hier.
5: Sattkulki, Sattkulki. Rana, warten wir Latze. Was du lasche Matze?
2: Prinje Mustvo, wo du bist hier Radlowski Modzinski Klub, a tun žneješe silne psiklesk. Jako mito si daše pokal, gaščík piva a kartky za party DSF. Tež mužstvo si najmočím sobu stavom, to by mužstvo mače pampe a ich najmočí člon by štěrnače let stary, vůdo by si mito měnuci svůd gošti. A ještě jedné mito si daše.
6: A musmo dovolí najmazanější čri.
2: Celikutně však vůbědžovaně vzáči nejsi dobil. Veselo by vězo najvážnější. A modostným je se lubilo.
7: Najlubša sáce by byk. Tak hüpfen, du gehst, dass man stärker jene Muster drüber, ja, da die echt Spaß schwören, du musst halt in der Kunst von Smetani. Mein Muster wird bei Frau am Jordan, du gehst, dass du mit Tschutschers motiviert, weil die dich ja todisch an Lust nicht so mehr an der Stazia.
8: Ja, gerade 400 Liter gerade saß, muss das so gut schieben, aber 400 Liter ist dann auch drin im Mist noch. Muss man drüber missen, da das ist ein Gänzer, das hat er tag spontan im Budget, wo...
2: Samo Organisator, ja. Bych už spokojem se dňom. Tak Zara Hančíkec.
9: Po mém začiču je to vopročo jara dere běžovo. Já jsem to začiš má, že jsem to můstva těž jara byla veselá milí. Do stáciu jsou šera dere klopfali. Já jsem to veselá za to vedro, nik še znám do kartu rao, za to samo svunco on šišvo. Já jsem nážil za někdy ta moča modžina vyš, to power sap jo, a za oni to nikdy děku spoznají, za může to echt fecvat, a za to přichodně to stano ještě nikotřiac můstva všízevě a vosebě těž modžinským klubu.
2: Se napojemi, Kučbu a mocným šikleskom sú si potom večer v Kopšine ľúbiť dali.